0: Zatiaľ čo Taliani šalejú za Vespami, Česi a Slováci kedysi túžili po Čezetách, Manetoch či Tatranoch. Práve milovníci týchto historických skútrov sa dvakrát do roka stretávajú na spoločnom zraze. Jesenné stretnutie sa tento rok konalo v stredných Čechách. Medzi nadšencov, ktorí udržiavajú históriu československých skútrov stále pri živote, sa vybral redaktor Martin Karlík.
1: I když by se podle zvonění mohlo zdát, že spanilá jízda vede ulicemi Prahy či jiného města, kde jezdí tramvaje, tak ve skutečnosti jsme kousek od Kutné hory. A ten zvonek, to je jen takový típek jednoho ze skutristů. Na sraz Čezet, Manetů a Tatranů sem přijeli celé rodiny.
2: No, s manželem máme každý svýho skutra. Moje děti nejezdí, ty jezdí autem, ale od manžela děti jezdí. Když jedeme jako rodina, tak jede 5 papežů na motorce, protože se jmenuji Papežová.
3: A co s tím?
2: Jitka.
3: Proč zrovna Tatran a ne třeba něco možná trochu silnějšího?
4: Já mám, aj silnější mám doma, no.
3: Tak co vás láká jezdit na Tatranovi?
4: Tady ten tým úžasný.
2: Člověk nikdy neví, jestli to
4: jede. Ano, je to takové ďábelské, no.
1: Dobroslav Ryšavý nepřijel na jednostopém vozidle. Má stopy rovnou 3, přesto sem patří. Má totiž rikšu, tedy nákladní skútr.
5: To je skútr Čezeta, typové označení 175/505. Je to originální výrobek, takhle se to vyrábělo v 60. letech. Tomu se říká rikša.
1: A to je pro jednoho?
5: Byl prý vyroben nějaký prototyp, pár kusů, byla dvojmístná. Viděl jsem mu i na vlastní oči letos na sraze.
1: Takto startuje Čezeta, kterou si zrenovoval Matěj Andrejka.
6: My jsme přišli až do Slovenska od Trenčína a přišel jsem na tomto zeleno-bielom skútri značky Čezeta. Je to skúter Čezeta 107.5 typ 502. Posledný model, který má už panelkové riditka so štartérom z roku 63.
3: A to jste přijel po vlastní ose?
6: Nie, nie. My jsme přišli na prívesnom vozíku. Máme to 300 km od domu, takže tentokrát jsme přišli na vozíku.
3: To je skútr, který jste si koupil, že jste chtěl mít starého veterána, nebo je to nějaké rodinné dědictví?
6: Toto jsem zdědil po otcovi.
1: Podzimní stras je trochu komornější, jezdí na něj nižší desítky účastníků. Letního setkání před prázdninami se účastní třeba i 100 skútrů a kromě Čechů a Slováků na něj jezdí také Poláci a Maďaři. Řada z nich i po vlastní ose.